až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou na místo v jednom kuse, až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

prachy, si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. Ve Váženech vznikne nový plot a odstavná stání. A svatý Hostýn opět patřil běžcům a běžkyním.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Váženech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž nechá upravit okolí mateřské školy ve Vážanech. Před budovou vzniknou tři nová odstavná stání, která budou sloužit především rodičům při krátkodobém parkování, při přivádění a vyzvedávání dětí. Součástí stavby bude také nový chodník a oplocení areálu školky, která má zvýšit bezpečnost dětí. Práce začnou do konce srpna a hotovo by mělo být nejpozději během října.
0: Zlínsko.
1: Volební strany už znají čísla pro komunální volby v Otrokovicích. V Otrokovicích už je jasno o číslech, pod kterými budou jednotlivé volební strany kandidovat v letošních komunálních volbách. Losování proběhlo v pondělí 24. srpna na Městském úřadu Otrokovice. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se uskuteční 9. a 10. října 2026. O 23 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 8 kandidátních listin, které dohromady nabídly 23 kandidátů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční běžecký závod na svatý Hostýn přilákal také letos početné startovní pole. Na trať se vydali závodníci různých věkových kategorií a čekalo je náročné stoupání až k cíli na svatém Hostýně. Závodníci museli zvládnout náročnou trasu s výrazným převýšením. Atmosféru závodu podpořila také účast vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli bývalí čeští reprezentanti. V kategorii mužů zvítězil Pavel Dvořák z týmu Atletika Alojzov, který 5-kilometrové stoupání zvládl v čase 23:16. Mezi ženami dominovala Linda Mrázková z Děčína s časem 27:33. Závod přilákal běžce z různých částí republiky a nechyběli ani účastníci ze Slovenska. Pro diváky i závodníky šlo o tradiční sportovní událost, která každoročně zpestřuje dění v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
0: Zlínsko.
1: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 000 výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Hodně exotiky si v posledních srpnových dnech nachystala pro své návštěvníky Zoo Zlín. Příchozí do Zoo Zlín se od 26. do 30. srpna mohou těšit na pořádnou ochutnávku afrického kontinentu. V expozici Karibuny nabídne zookulinářské speciality z Ugandy, Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Na tržišti si návštěvníci mohou koupit originální náhrdelníky, náramky a další africké poklady. Chybět nebude ani pletení afrických copánků a velmi originálně pojatý africký fotokoutek u původní expozice lvů. Více informací o dnech Afriky se návštěvníci dozví na stránkách Zoo Zlín.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepi Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. Ve Váženech vznikne nový plot a odstavná stání. A svatý Hostýn opět patřil běžcům a běžkyním.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Váženech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž nechá upravit okolí mateřské školy ve Vážanech. Před budovou vzniknou tři nová odstavná stání, která budou sloužit především rodičům při krátkodobém parkování, při přivádění a vyzvedávání dětí. Součástí stavby bude také nový chodník a oplocení areálu školky, která má zvýšit bezpečnost dětí. Práce začnou do konce srpna a hotovo by mělo být nejpozději během října.
0: Zlínsko.
1: Volební strany už znají čísla pro komunální volby v Otrokovicích. V Otrokovicích už je jasno o číslech, pod kterými budou jednotlivé volební strany kandidovat v letošních komunálních volbách. Losování proběhlo v pondělí 24. srpna na Městském úřadu Otrokovice. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se uskuteční 9. a 10. října 2026. O 23 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 8 kandidátních listin, které dohromady nabídly 23 kandidátů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční běžecký závod na svatý Hostýn přilákal také letos početné startovní pole. Na trať se vydali závodníci různých věkových kategorií a čekalo je náročné stoupání až k cíli na svatém Hostýně. Závodníci museli zvládnout náročnou trasu s výrazným převýšením. Atmosféru závodu podpořila také účast vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli bývalí čeští reprezentanti. V kategorii mužů zvítězil Pavel Dvořák z týmu Atletika Alojzov, který 5-kilometrové stoupání zvládl v čase 23.16. Mezi ženami dominovala Linda Mrázková z Děčína s časem 27.33. Závod přilákal běžce z různých částí republiky a nechyběli ani účastníci ze Slovenska. Pro diváky i závodníky šlo o tradiční sportovní událost, která každoročně zpestřuje dění v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou, a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Díky všímavosti místních obyvatel se technické služby města Bystřice pod Hostýnem pustili do úklidu koryta Černého potoka v ulici Havlíčkova. Z původně plánovaného běžného čištění se v průběhu prací stala komplexní oprava a zpevnění celého toku. Hlavní část koryta v Havlíčkově ulici už mají pracovníci technických služeb úspěšně za sebou. Aktuálně zbývá dokončit úsek nad mostkem směrem ke hřbitovu a také spodní část před nátokem do Bystřičky.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikaci jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradišťské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradišťské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Hradišťku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný srpnový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 27. srpna, což je neoficiální, ale o to sympatičtější den jen tak. Je to den věnovaný spontánnosti a radosti bez jakéhokoliv konkrétního důvodu. Takže si dnes klidně kupte něco dobrého na zub, zavolejte svému kamarádovi, udělejte dobrý skutek, nebo prostě jen odpočívejte. Zkrátka jen tak, protože prostě můžete. Dnes nám taky svátek slaví všichni Otakarové. Jméno Otakar má starogermánský původ a skládá se ze slov pro majetek či blaho a bdělost či ostražitost. Význam jména je tedy střežící majetek nebo bdělý ochránce blahobytu. Dříve to bývalo, jak jistě si pamatujeme z dějepisu, hrdé jméno slavných českých králů a panovníků. Všem Otakarům přeji krásný svátek a všem, co nás teď posloucháte, báječný den plný pohody.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Společnost Krým chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Demolice zbylé části vyhořelého objektu se pozastavila a čeká se na vyjádření expertní skupiny. Nadále však pracují menší stroje v okolí budovy.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Čavec, tady stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
5: Není

Vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 27. srpna, kdy v tento den roku 1238 vznikla první nemocnice v Brně, Špitál svatého Ducha, dnešní fakultní nemocnice u svaté Anny. Roku 1783 francouzský vynálezce Jacques Charles provedl první let balónu bez posádky naplněný vodíkem. V roce 1896 proběhla anglo-zanzibarská válka, která se zapsala do dějin jako nejkratší válečný konflikt všech dob, protože trvala pouhých 38 až 45 minut. V tento den roku 1939 v Německu poprvé vzlétl experimentální letoun Haeckel 178, vůbec první letadlo s čistě proudovým pohonem na světě. A v tento den roku 1955 vyšlo ve Spojeném království první vydání slavné Guinnessovy knihy rekordů, ze které se stal okamžitě celosvětový bestseller. 27. srpna je také Světový den jezer a Mezinárodní den jen tak. To byla historie dnešního dne a já vám tento 27. srpen přeji co nejlepší.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
3: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
1: InfoExpress Rádia Kroměříž.
3: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
1: Uherskohradišťko.
3: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
1: Zlínsko.
3: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
3: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Apia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
4: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Hvězda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný srpnový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme 27. srpna, což je neoficiální, ale o to sympatičtější den jen tak. Je to den věnovaný spontánnosti a radosti bez jakéhokoliv konkrétního důvodu. Takže si dnes klidně kupte něco dobrého na zub, zavolejte svému kamarádovi, udělejte dobrý skutek, nebo prostě jen odpočívejte. Zkrátka jen tak, protože prostě můžete. Dnes nám taky svátek slaví všichni Otakarové. Jméno Otakar má starogermánský původ a skládá se ze slov pro majetek či blaho a bdělost či ostražitost. Význam jména je tedy střežící majetek nebo bdělý ochránce blahobytu. Dříve to bývalo, jak jistě si pamatujeme z dějepisu, hrdé jméno slavných českých králů a panovníků. Všem Otakarům přeji krásný svátek a všem, co nás teď posloucháte, báječný den plný pohody.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije. V neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
6: www.radiokroměříž.cz.
7: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. 103,3, 107 a 88,2 FM.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Je čtvrtek 27. srpna a posloucháte Rádio Kroměříž. A jak to dnes bude vypadat venku? Čeká nás převážně oblačná obloha. Místy může být zataženo a během dne se může oblačnost postupně protrhávat. Teploty se dnes budou pohybovat zhruba mezi 20 až 25 stupni Celsia, takže žádné velké letní vedro, spíš příjemný den s občasným sluníčkem. Ať už dnes vyrážíte do práce, na výlet nebo jen za běžnými povinnostmi, přejeme vám, ať vám čtvrtek vyjde podle představ. Zůstaňte s námi na rádiu Kroměříž, ať vám dnešek hraje co nejlépe.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradišťské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradišťské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Je 10 hodin a na Rádiu Kroměříž jsou tady aktuální dopravní informace. Pokud dnes vyrážíte na cesty, máme pro vás několik upozornění. Na dálnici D55 ve směru na Zlín je mezi 26. a 27. kilometrem uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam práce na vozovce a provoz je veden jedním jízdním pruhem. Omezení potrvá do 16:30 odpoledne. Pozor také na silnici mezi Střížovicemi a Kroměříží, kde je kvůli rozlité látce na vozovce snížená sjízdnost. Probíhá tam odklízecí práce, takže v tomto úseku je potřeba zvýšená opatrnost. Další omezení čeká řidiče mezi Horním Lapačem a Frištákem. Probíhají tam práce na vozovce a provoz je veden kyvadlově, takže počítejte se stržením. A ještě upozornění pro řidiče v Nedakonicích. Část silnice je kvůli stavebním pracím uzavřená a je potřeba využít objízdnou trasu přes Polešovice, Moravský Písek, Veselý nad Moravou, Chylice a Kunovice. Tak šťastnou cestu všem, kteří jsou právě na cestách a pokud zrovna řídíte, jezděte opatrně. Mějte krásný den a užívejte si příjemný poslech Rádia Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Hodně exotiky si v posledních srpnových dnech nachystala pro své návštěvníky Zoo Zlín. Příchozí do Zoo Zlín se od 26. do 30. srpna mohou těšit na pořádnou ochutnávku afrického kontinentu. V expozici Karibuny nabídne zookulinářské speciality z Ugandy, Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Na tržišti si návštěvníci mohou koupit originální náhrdelníky, náramky a další africké poklady. Chybět nebude ani pletení afrických copánků a velmi originálně pojatý africký fotokoutek u původní expozice lvů. Více informací o dnech Afriky se návštěvníci dozví na stránkách Zoo Zlín.
2: Společnost VAPE SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásný čtvrtek 27. srpna z Rádia Kroměříž. Je 11 hodin a přinášíme vám aktuální počasí. Ve Zlínském kraji je teď většinou polojasno. Teploty se pohybují mezi 23 a 26 stupni Celsia. Během odpoledne vystoupají až k 28 stupňům Celsia. Déšť se dnes neočekává, tak si užijte příjemný letní den ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Apia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Na silnicích Zlínského kraje si teď řidiči musí dát pozor hned na několika místech. Přinášíme vám aktuální dopravní servis Rádia Kroměříž. Na silnici 367 u Střížovic na Kroměřížsku je kluská vozovka. Na místě probíhají odklízecí práce po rozlité látce. Omezení potrvá do večerních hodin. Omezení je také na dálnici D55 mezi 26. a 27. kilometrem ve směru na Zlín. Kvůli opravě vozovky je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Uzavřená je silnice mezi Kurovicemi a Míškovicemi na Kroměřížsku. Důvodem jsou stavební práce a řidiči musí využít objízdnou trasu. A ve Zlíně zůstává kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Klabalská. To je aktuální dopravní servis. Jezděte opatrně a ať máte cestu co nejplynulejší. Zůstaňte s námi ve společnosti Rádia Kroměříž a užijte si krásný den.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepi Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato, hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Díky všímavosti místních obyvatel se technické služby města Bystřice pod Hostýnem pustily do úklidu koryta Černého potoka v ulici Havlíčkova. Z původně plánovaného běžného čištění se v průběhu prací stala komplexní oprava a zpevnění celého toku. Hlavní část koryta v Havlíčkově ulici už mají pracovníci technických služeb úspěšně za sebou. Aktuálně zbývá dokončit úsek nad mostkem směrem ke hřbitovu a také spodní část před nátokem do Bystřičky.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou, a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradišťské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradišťské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Demolice zbylé části vyhořelého objektu se pozastavila a čeká se na vyjádření expertní skupiny. Nadále však pracují menší stroje v okolí budovy.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 27. srpna, kdy v tento den roku 1238 vznikla první nemocnice v Brně, Špitál svatého Ducha, dnešní fakultní nemocnice u svaté Anny. Roku 1783 francouzský vynálezce Jacques Charles provedl první let balónu bez posádky naplněný vodíkem. V roce 1896 proběhla anglo-zanzibarská válka, která se zapsala do dějin jako nejkratší válečný konflikt všech dob, protože trvala pouhých 38 až 45 minut. V tento den roku 1939 v Německu poprvé vzlétl experimentální letoun Haeckel 178, vůbec první letadlo s čistě proudovým pohonem na světě. A v tento den roku 1955 vyšlo ve Spojeném království první vydání slavné Guinnessovy knihy rekordů, ze které se stal okamžitě celosvětový bestseller. 27. srpna je také Světový den jezer a Mezinárodní den jen tak. To byla historie dnešního dne a já vám tento 27. srpen přeji co nejlepší.
2: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Apia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný srpnový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nicole Hlaváčová. Dnes máme 27. srpna, což je neoficiální, ale o to sympatičtější den jen tak. Je to den věnovaný spontánnosti a radosti bez jakéhokoliv konkrétního důvodu. Takže si dnes klidně kupte něco dobrého na zub, zavolejte svému kamarádovi, udělejte dobrý skutek, nebo prostě jen odpočívejte. Zkrátka jen tak, protože prostě můžete. Dnes nám taky svátek slaví všichni Otakarové. Jméno Otakar má starogermánský původ a skládá se ze slov pro majetek či blaho a bdělost či ostražitost. Význam jména je tedy střežící majetek nebo bdělý ochránce blahobytu. Dříve to bývalo, jak jistě si pamatujeme z dějepisu, hrdé jméno slavných českých králů a panovníků. Všem Otakarům přeji krásný svátek a všem, co nás teď posloucháte, báječný den plný pohody.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. I could stay awake just to hear.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradišťské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradišťské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Hodně exotiky si v posledních srpnových dnech nachystala pro své návštěvníky Zoo Zlín. Příchozí do Zoo Zlín se od 26. do 30. srpna mohou těšit na pořádnou ochutnávku afrického kontinentu. V expozici Karibuny nabídne zookulinářské speciality z Ugandy, Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Na tržišti si návštěvníci mohou koupit originální náhrdelníky, náramky a další africké poklady. Chybět nebude ani pletení afrických copánků a velmi originálně pojatý africký fotokoutek u původní expozice lvů. Více informací o dnech Afriky se návštěvníci dozví na stránkách Zoo Zlín.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
4: Ojeter Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Apia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chuti kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
5: Rádio Kroměříž.

Díky všímavosti místních obyvatel se technické služby města Bystřice pod Hostýnem pustili do úklidu koryta Černého potoka v ulici Havlíčkova. Z původně plánovaného běžného čištění se v průběhu prací stala komplexní oprava a zpevnění celého toku. Hlavní část koryta v Havlíčkově ulici už mají pracovníci technických služeb úspěšně za sebou. Aktuálně zbývá dokončit úsek nad mostkem směrem ke hřbitovu a také spodní část před nátokem do Bystřičky.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž, kalendárium.
2: Dnes je 27. srpna, kdy v tento den roku 1238 vznikla první nemocnice v Brně, Špitál svatého Ducha, dnešní fakultní nemocnice u svaté Anny. Roku 1783 francouzský vynálezce Jacques Charles provedl první let balónu bez posádky naplněný vodíkem. V roce 1896 proběhla anglo-zanzibarská válka, která se zapsala do dějin jako nejkratší válečný konflikt všech dob, protože trvala pouhých 38 až 45 minut. Tento den roku 1939 v Německu poprvé vzlétl experimentální letoun Heinkel 178. Vůbec první letadlo s čistě proudovým pohonem na světě. A v tento den roku 1955 vyšlo ve Spojeném království první vydání slavné Guinnessovy knihy rekordů, ze které se stal okamžitě celosvětový bestseller. 27. srpna je také Světový den jezer a Mezinárodní den jen tak. To byla historie dnešního dne a já vám tento 27. srpen přeji co nejlepší.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradišťské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uherskohradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradišťské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepi Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Demolice zbylé části vyhořelého objektu se pozastavila a čeká se na vyjádření expertní skupiny. Nadále však pracují menší stroje v okolí budovy.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Appia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradišťské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uherskohradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradišťské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Radio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
2: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Apia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepy Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmo

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradištské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradištské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

šrámů více známek, než má jménu básník Šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
2: Pro boha, se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čauec, tady Stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Apia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepy Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradišťské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uherskohradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradišťské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

Jak se ti napne hroď přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: to dust. All that I adore.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
1: Zlínsko.
2: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Appia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradišťské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradišťské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.